0: Na trase Bratislava-Petržalka Praha jazdí nová vlaková linka. Svoje pôsobenie na slovenských koľajniciach rozširuje český súkromný dopravca Leo Express, ktorý už premáva aj z Bratislavy do Komárna a tiež na trase Prešov-Praha. Od konkurentov sa chce odlíšiť kvalitou i cenou. Ľubošovi Kasalovi to povedal generálny riaditeľ Leo Expressu Peter Keller.
1: Je to spoj, ktorý bude veľmi podobný tomu, co dneska provozujeme třeba do Prešova nebo do Žiliny. Klasické dálkové služby, bistro, služby de facto v celém vlaku, celý vlak je vlastně bistro, 5G, internet a především pak nízkopodlažnost toho vlaku, kde vlastně vidíte tady sami, že ten vlak je velmi přístupný pro maminky z kočáry, pro lidi s handicapem, pro cyklisty, takže je to takovej catch-all vlak.
2: Leo Express je tretí dopravca na trase Bratislava-Praha. Aké časové polohy sa podarilo nájsť a koľkokrát denne budete jazdiť?
1: Budú tam dva páry denne. V podstate je to nastavený tak, aby občan z Bratislavy mohol ráno odjezť z Bratislavy a dojet do Prahy a prípadne sa i vrátiť stejným dopravcem. To stejný platí opačným smerom a to trasovanie je trochu odlišný od tých ostatních dopravců, pretože práve budeme jezdiť přes ten Zlínský kraj, přes Přerov, přes Olomouc, takže vlastně tam se vlastně nabízí nové přímé spoje, které dneska vlastně žádný dopravce nenabízí.
3: Jan Renc, projektový manažer Talgo.
2: Súprava Talgo, představme si tuto súpravu, která bude jazdit mezi Bratislavou a Prahou.
3: Je to 13-vozová súprava v sedačkové kapacitě 350 míst. Súprava disponuje velkoprostorovým bistrovozem, dvěmi vozy první třídy, přibližně 50 míst k sezení, zbytek míst k sezení v režimu ekonomy. Máme vůz připravený pro cestující s handicapem. Je to nízkopodlažní souprava bez jediného schodu v oblasti pro cestující.
2: Jo, španělskou soupravu, čiže na našich tratiach, tak povídat možno trošku exotika?
3: Ano, je to unikátní technologie Talgo, která na českých a slovenských kolejích se zatím nepředstavila. Myslíme si, že to je škoda, protože ty jednotky Talgo po Evropě jezdí. Vozy Talgo jsou nízkopodlažní, mají jednonápravové rodaly, vozy disponují pasivním naklápením, laterálními pohyby podvozku. Tudíž je zajištěna vysoký komfort, řekněme, cestujících na palubě. Cestující nepozná, že projíždí obloukem, kola se natáčejí vůči kolejnici, tudíž nedochází k tomu skřípání, které občas nastává. Jednotka je velmi lehká, co se týče dynamiky, je to velice spolehlivý vlak.
2: Nejde o úplně nové soupravy, ale jde o repasované soupravy. Jaké jsou staré a teda z hlediska bezpečnosti jsou asi v pořádku?
3: Ano, soupravy prošly homologačním procesem a jsou schválené pro použití v Česku a Slovensku. Jsou to odzkoušené soupravy, které jsou ve Španělsku provozovány. Soupravy byly provozovány i v jiných zemích západní Evropy a nevidím tady žádný problém s jejich použitím na československé infrastruktuře. To, že jsou vozy použité, si myslím, není to žádná novinka. Jde o to, jaký komfort přinášíme cestujícím. Například tady, když stojíme v druhé třídě, sedačková roztéče okolo 1 metru. To je unikát.
4: Rádio Slovensko. Pozor, záklutá. Vždy v sobotu a v nedeľu po 17. hodine.